0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
3: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den.
2: Je Škodovka vaše srdcovka?
1: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
2: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
1: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
2: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
1: Porsche Plzeň. Porsche-Plzeň.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: zelenu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Porsche Plzeň.
9: Dobrý den.
7: Je Škodovka vaše srdcovka?
9: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
7: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
9: Přijďte, vyberte si a odejďte v nové spolehlivé Škodovce.
7: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
8: Porsche Plzeň.
9: Porsche-Plzeň.cz.

0: Radio FM+.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Keramika Soukup. Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
2: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
3: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
4: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
3: Tak to zní jako sen.
4: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně.
16: Náplně hned.

0: mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z Újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
8: Karlovarský kraj co nevidět zahájí výstavbu nové základny pro letecké záchranáře. Bude v areálu karlovarského letiště, kde by práce měly odstartovat ještě během letošního podzimu. Náklady kraj odhaduje na stovky milionů korun. Pokud vše půjde podle plánů, do 2-3 let by základna mohla začít fungovat. No a teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Úterý se u nás na západě Čech ponese ve znamení oblačné nebo polojasné oblohy. Objevit se můžou taky občasné přehánky. Teploty odpoledne vystoupají mezi 14 a 17 stupňů.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta,

0: Na snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že jo.
1: To víš, že jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn. Jo.
1: Hele, začínáme, hezké ráno.
0: Hit Radio FM Plus. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: ještě jednou a lépe, tohle je Pitbull a Christina Aguilera. Feel this moment, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku náladě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? Já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno od 6 do 9. Tak se ptal, a to je nebezpečný se mě zeptat na rádio, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok, a on. Takže ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
1: Hledím, z jakého seš to letí.
0: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno. Tak mě napadlo, krásným oslým můstkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu. Na koliká to vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná? U nás je to naprosto jasný. 6.
1: 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5. To je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš schválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: odkud jste a od kolika pracujete. Tak číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Azu, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Svek vám poslali, tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut, krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce, u nás je to docela jasný, v 6 hodin to tady začíná, ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak kdo? Já většinou 5.30 dneska.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete a vy jste začali psát i v kolik vstáváte. To nevadí, máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchcrown vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, no. Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Více mě vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíhám přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, kdo jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno z Hitrádia, v 6 hodin 12 minut.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám. Najednou mám tebe, tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Houdini, takhle vám hraje úterní Hitrádio. Snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut, hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin, no a hlavně tady jste vy, hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
0: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno, řešíme tady léto, jo. Tak mě teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že si toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocnej, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
0: No. Ale já jsem měl něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil. Topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel. Já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo. Já jsem rozmrz. Takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brďo, už je celkem jako zima.
0: A topíte?
1: Vy jo?
0: No jasně.
1: Pane bože.
0: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře tady.
1: No tak to je perfektní.
0: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak doteďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
0: No tak, tak teďka budeme dva na tebe, no.
1: No to je perfektní.
0: A nezatopíme trošku mě, ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
0: A ty to nenatáčíme teďka. A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně.
1: Jo.
0: No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
0: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Jak spolu komunikují lidé? Roboti? Energie? Nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
10: Ha, Haló, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom s tuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
13: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
13: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek.

0: Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Karlovarsku. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu v úrovni Andělské hory, kde osobní auto srazilo srnku. No a opatrně taky na jižním Plzeňsku, kde dopravní omezení čeká na průtahu spáleným požíčím. Je tam dočasně zavřená vozovka.
5: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
6: Hit Radio FM+.

0: Hit Radio 6.32. Je tu ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20-násobek odhadované částky. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
0: Hele, a tohle mě baví, já jsem k tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
3: A to se vyplatí.
0: No, ten litr stojí 6 tisíc korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Hezké ráno.

0: projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat.
1: Chci tančit, tohle jsou Miraj.
0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Posloucháte Hit Radio a už za půl hoďky budeme zvonit tímhle zvonkem.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
1: za
3: doma. Zatím
1: si století. Apelovat. Prostě bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
3: Ano, dneska je to 8 000, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 000 se trojka přidala. A až v 7:10 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
1: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elite.cz
9: M plus H.
10: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
11: Klikni hned na MHCZ.
12: MHCZ.
10: Už 30 let.
13: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
14: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti,
19: já tam budu taky, tak čus autobus.
17: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
18: Bude vejdán.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a

0: a Bára Purkartová. Pracuje se v Plzni Křemicích, omezení čeká v Chebské ulici, kde je dočasně zúžená vozovka. Opatrně taky v Přešticích, kde se pracuje na třídě 1. máje. No a pozor taky v Chebu, kde silničáře taky dnes potkáte v Pražské ulici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Oh.

0: dva minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Pouter na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl. Jo.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek. A u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu. Co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat? Udělala to znova s popiskama. Takhle jsme to opakovali asi 6krát a píšu, tak znovu. Udělej celý obrázek znova. A pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text. A ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak? V čem je jako nebezpečný? A teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak nebezpečí související s mořem, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele, prostě. Furt, a pak píšu. Pořád na nic, nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde je nový obrázek, přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytých zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo, takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere, já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% mě, my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo, takže ty si neuklidíš pokoj, no tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci, to je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš? No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Ty, ale vlastně já o tom přemýšlím, Jasmin. Já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. To se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
9: Jak moc jste zdraví? Odpověď na tuto otázku v těchto dnech zjistíte v Plzni, kde probíhá preventivní akce s názvem Sanitka 2026. Zdravotníci lidem přímo v ulicích nabízí rychlé, bezplatné a anonymní testování na závažná infekční onemocnění, jako jsou například různé typy žloutenek nebo HIV. A jak vypadá předpověď počasí na úterý? Na západě Čech budeme mít většinou oblačno nebo taky polojasno. Dorazit k nám můžou občasné dešťové přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
11: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: My vám stále přejeme hezké ránko.
13: Krásný úterý.
14: Snídaně šampionů.
12: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě. Ani nám neposlal pohled teda zatím.
13: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
12: No, já tady se koukám do kalendáře. On odlítal, to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
13: Doufejme, každopádně vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hit Radio, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7.10 zvoníme.
12: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8000 korun. Tak za chvilku jdem na to.
15: Hit Radio FM Plus. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Nevím, jestli na ty vás to baví. Nejnovější Alex Warren, Fever Dream, 7 hodin, 9 minut. Tohle je Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Radia v soutěži Kdo pak to zvoní.
0: Je 7 hodin 9 minut 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhnem a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů. Ahoj.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no
3: napadá mě... Jo, vy to neříkejte, ale jako ne, jestli, jako, jo, tak jestli oni vědí, tak ať vylezou.
0: Já už to chtěla říct, no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8 000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme. Osmička.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
0: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
0: Je
3: já
0: to
3: vám
0: tak.
3: Dám rovnou směrný šampionu na ucho, Petro.
4: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo,
0: tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Vy jste na, jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda bude...
2: To, to se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8 000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8 000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu a vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Další brachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvoní? V

0: čtvrt na 8, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3, německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Mně to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou ve zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač. Jo?
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale
0: no,
1: ještě
0: no, vlastně, navíc. Vlastně, to bliká. Ale myslím si, že víme, v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: Dobře,
0: a prosil by přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady
1: na
0: Prahu, kartáž zaseknutý a vyprázdnit a tohle. My máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos, Compañeros, to jsou další hity. Pro vás za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Jak to vypadá? Jak to stojí? Kde to jezdí? Jestli jsou nějaký vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení u Karlových Varů. Zavřená je Mariánsko-Lázeňská silnice před Březovou. Jezdí se po objízdné trase. A dopravní omezení čeká taky řidiče na Klatovsku, kde se pracuje v Běšinech u železničního viaduktu.
18: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
19: Hit Radio FM+.

0: Don't Leave Me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení, já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Rádia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů Lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně prorepublikánský a protrumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem se tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpálení, jaký tam je vedro, ale tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Vegeta, Terry Swims, Tons and I na Hit Radio. Rychlá pětka. A na Hit Radio budeme taky soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
2: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
2: Teďka vysvětlil sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej,
1: tak
0: to máte líp než tady teda, tak to teda zdraví, závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
2: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo snídaně?
2: 3.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
2: Lenochod.
1: Třeba. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik minut má půl hodiny?
2: 30.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
1: No a poslední, pátá otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
2: Vojenskou.
0: Láďo!
1: Je to tvoje!
2: Jo, super!
0: 6000 korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
2: To doufám.
1: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchova přítelkyni, že se jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš zrcadle ty lidi, že jo? Tak to, hele, najednou, to roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna. Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Za dvě minuty, 7:45, krásné ráno s vámi Michal a Jasmin a já byl včera tankovat.
1: Gratuluju.
0: Ono to bolí, asi shodneme se na tom, že to bolí, člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
1: mám to v hlavě.
0: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme se do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, když to tam je, když brečíme, že jo.

0: upřímnou soustrast. Za chvíli Serial s Tamblin in a také aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: vyrobíte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Klatovsku, opatrně u Čachrova, kde jsou v sobě 2 osobáky. Pozor taky na jich od Plzně v Mantově poblíž Chotěšova, tam je to nehoda osobního auta s dodávkou. No a ještě Karlovarsko a Žlutice, kde osobní auto srazilo srnku.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
8: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Hit Radio Linkin Park 7:54. Dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouláte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá, říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Ty to, že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty, ono tam skočí 376. Ne, počkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele,
1: já
0: si na nich vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12 a sedím tam a teďka to šlo, že jo, a 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic. No já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo.
0: Aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak se to musím mít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No,
0: to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikypujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ať máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočí ty ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
8: Je to osud!
7: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
8: Jdeme!
7: Zapomenutý ostrov. Multikiny Sinestar od 24. září.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
12: Karlovarský kraj co nevidět zahájí výstavbu nové základny pro letecké záchranáře. Bude v areálu karlovarského letiště, kde by práce měly odstartovat ještě během letošního podzimu. Náklady kraj odhaduje na stovky milionů korun. Pokud vše půjde podle plánů, do 2-3 let by základna mohla začít fungovat. No a teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Úterý se u nás na západě Čech ponese ve znamení oblačné nebo polojasné oblohy. Objevit se můžou taky občasné přehánky. Teploty odpoledne vystoupají mezi 14 a 17 stupňů.
13: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: My tady jsme, hlavně, že tady jste vy.
14: Ahoj.
18: Snídaně šampionů.
17: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady toho je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
19: Hit Radio FM+.

0: Hit Radio, Shakira, 8:06. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. To bylo dřív. Já to teda nezažil, to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský, a na tom byly jízdní řády. A ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne a neuvaříš. A neuvaříš. Prostě se to třeba nepamatuje z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zaspomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do módy, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8:08.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí. 8:45, za minutu tohle je Hit Radio a Poetika. Krásné ránko. Na některá nádraží se vrací tištěné jízdní řády, aby lidi věděli, kam co jede, v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci, a teďka se trochu vrací zpátky.
1: Tak třeba Tom píše: ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
0: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus. To byl tak tvrdý papír, že s tím šel nakrájet řízek normálně, když jela na výlet někam. No. To nešlo má skoro vohnout, jo. Geniální. Taky píše Mirka: dobré ráno. Auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt.
1: To
0: já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou a říct, tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
1: No, počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
0: Nekecej, no. Tady jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
1: Ach jo, tak Renča píše: dobré ránko, šampioni. Moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky. Několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam. No, to je taky fakt. Prostě mapy obecně.
0: Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli všechny za dálničky, že jo? Tak to je jasný, jak to chápu, ty papírové mapy.
1: Hele, ale možná jo, co
0: to je, to je pravda, no, my taky tak dělá, to je jedno. Taky píše Martina: dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky.
1: Hmm.
0: Ty, proč jsou zlaté stránky? Já tam pracoval po škole, čověče. To je takový tajná informace. Nicméně,
1: to je hrozně tajný, pozor.
0: Zlatý stránky, jo. Co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně, dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaný telefonní buce? Ale to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It na Hit.

0: Cupid. Tohle jsou Black Eyed Peas. A tohle je úterní hit rádio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hity, tohle jsou Morandi Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: M plus H.
5: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
8: MHCZ.
6: Už 30 let.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Porsche Plzeň.
13: Dobrý den.
12: Je Škodovka vaše srdcovka?
13: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
12: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
13: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
12: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
13: Porsche Plzeň. Porsche-plzeň.cz.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
17: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
18: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
19: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D6, tak si dávejte pozor na kilometru 76 ve směru od Karlových Varů na Prahu. Silničáři tam opravují most a jezdí se dočasně v protisměru. A dál se řeší nehoda na Klatovsku, opatrně u Čachrova, kde se srazily dva osobáky.
20: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
21: Hit Radio FM+.

0: Tohle je tak strašně dobrý. Temper City. Myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc. 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Po darebákovi policie pátrá. Z plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Takže pokud vám někdy připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
3: Schizofrenie.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě. Takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten, co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nesnáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
3: Já to mám dost podobně. Myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat. Jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio 8.30.

0: nejdřív Tina Turner, The Best, teďka Sia, The Greatest. A my s vámi, Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio. 8 hodin 40 minut, hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohohle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej, prosím. Tak počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: No, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Seš ráda, jsem akorát, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernal.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
22: Po
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Ať jste kde jste, v uších máte Hit Radio. Tohle je Niko Santos v 8.51. A dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdo pak to zvoní. Stačí, když máte registrace na webu hitradio.cz. My tady v éteru každý den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Radia.
2: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 000 Kč.

0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme. Startuje 30 vteřin.
1: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
1: Tak, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
1: Já vidím paní. Na vašem jméno.
3: Petra
1: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno,
0: Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
3: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
3: Teď teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
3: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho.
2: Tím, že dneska to padlo a Péťa se vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
2: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct této soutěže, v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
2: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva
0: ale přijedeme my dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, ale klidně u vás zůstaneme do neděle, jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
4: Další brachy ti vezeme zase zítra. Sulemena.

0: 57. Úterní snídaně šampionů je na konci a my děkujeme, že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamere, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak tak můžete udělat na webu Hitradia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 2 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju vám krásné úterý. Na Rokycansku u obce Bušovice došlo k nehodě 2 aut, bohužel se jedná o nehodu se zraněním, na místě byly i složky IZS a na Karlovarsku před obcí Bochov, úplně konkrétně je to odbočka ze silnice 6 na obec Údrč, jsou tady v sobě nákladák s osobákem, tvoří se kolony. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
5: www.pubec.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
13: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda opět zastropuje ceny pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude rezort financí od 1. října denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň u nafty. U benzínu zůstane beze změn. Schválená opatření budou zatím platit do konce října. Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci domu na Klatovské třídě 19. Součástí jsou nejen velmi cenné interiéry od architekta Adolfa Lóze. Vznikl tam také prostor pro budoucí muzeum osvobození. Jehož největším exponátem bude 30-tunový americký tank Sherman. První návštěvníky muzeum přivítá příští rok na jaře. Zhruba po 2leté pauze dnes opět vyjela lanovka na pražský Petřín. Mimo provoz byla kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Nové moderní vozy jezdí zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45. Oblíbená lanová dráha z Újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
14: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, Klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
3: Úterý bude oblačné až polojasné. Dopoledne se můžou výjimečně objevit i slabší přehánky a to bude spíše na horách. Teploty dnes v maximech na 17 stupních Celsia, na horách asi 13.
12: Hit Radio FM+.
3: Je tady úterní dopoledne, snídaní šampionů vystřídala Bára Škrybová. Jdeme na to, přeju krásný úterý a pouštím Gigiho. No to bude parádní den. Díky.

A dohrála nám 13 minut po 9 na Hit Rádiu FM Plus. Jen ještě jednou krásné úterní dopoledne vám přeju. I když někomu klidně zatím ráno, každý si vstáváme úplně jindy, samozřejmě, kdy potřebujeme. Teď už to není žádný tajemství. Dneska jsme to byli my, kdo jel rozdávat peníze ve hře Kdo pak to zvoní. Jeli jsme do Tachova. Vyráželi jsme z Plzně v 5:30, takže já jsem stávala ve 4:30, abych ze sebe udělala člověka. A byla jsem taková jako naivní a říkala jsem si, to bude úplně lidu prázdno, až budu projíždět tou Plzní. A ono ne, tam bylo tolik lidí, jako fakt tam probíhal normální život, a tak jsem si řekla, vidíš, jak málo toho víš. Někdo musí opravdu jako vstávat takhle brzy, ne, že bych to nevěděla, ale překvapilo mě, kolik jako lidí tam opravdu fungoval jako život. Takže vy opravdu jdete třeba hákovat na 6. nebo na 5. nebo pekaři třeba, že jo, vy jdete ještě mnohem dřív. No, já bych vám jenom chtěla říct, že jste opravdu jako borci. Fakt jo, smekám a moc díky, že vás máme, protože jako reálně by se nám to bez vás, kdo brzy vstáváte a jdete brzy do práce, normálně jako rozpadlo ten systém, takže fakt jako díky moc. Přeju vám, ať vám to dneska v práci uteče. A tyhle One Republic, tak ty jsou jenom pro vás. Stop and stare, zastav se a zírej, no, tak to jsem přesně dneska ráno skoro dělala já. Krásný úterní dopoledne, díky, že jste s náma.

Tohle je Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle, 9 hodin 23 minut a s vámi je v tomto čase Hit Radio FM+. Já jsem tady před chvilkou mluvila o tom, jak jsem projížděla dneska městem dřív, než projíždím obvykle, a to v 5 ráno. A jak jsem si naivně myslela, že bude skoro lidu prázdno, a přitom tam bylo tolik lidí. Vás, kdo chodíte do práce velmi brzy, a tak jsem vám tady ve vysílání vzdávala hold, protože jste prostě borci. A napsal mi k tomu Michal na náš WhatsApp 720 870 237. Ahoj Báro, když jsi před chvilkou mluvila o tom vstávání, tak já vstávám každý den ve 3.45 a v 5 už jsem v práci. A můžu ti říct, že lidí potkávám cestou docela dost. Je pravda, že lidem, kteří chodí do práce na 9. nebo na 10. tahle realita trochu uniká. Takže díky za dnešní pozdrav, potěšil. Ahoj Michal. No Michale, to je další masakr teda. Tak to jsem ráda, že jsem tě potěšila. A vám vlastně ještě jednou všem raníkům přeju, ať vám to v práci uteče a můžete si pak třeba ještě dospat. A jestli potřebujete energii, tak buďte s náma, protože tady té energie bude hodně. Za chvilku třeba Katy Perry, Hot & Cold, anebo Alex Warren. Tak krásný úterní dopoledne všem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elite.cz.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Franto, co pak všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
8: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Alex Honem, before you leave me, jak jsem slibovala energii, tak energie přišla. Díky, že jste zítra Rádiem FM+. Představte si, že už jenom třikrát se vyspíme a bude to tady. Tento pátek startuje 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Pověží tady od pátku 25. až do středy 30. září. Takže je to vlastně jako 6 dní, kdy můžeme vidět to nejzajímavější z českých filmů, dokumentů, seriálů a nebo studentské tvorby. A navíc často i s lidmi, kteří za těmi filmy skutečně stojí. A jestli si říkáte jako dobře, ale co mám vidět a jak se v tom všem vyznat, tak úplně nejjednodušší je mrknout na www.festivalfinale.cz. Tam najdete celý program i vstupenky. A hodit se vám může taky festivalová aplikace Finále Plzeň, přesto můžete vstupenky koupit a pak je tam mít i hezky pohromadě. No a protože možností je letos zase opravdu hodně a my vám chceme trochu poradit, co si jako rozhodně nenechat ujít, tak ve čtvrtek od 11 budeme mít tady na Hitrádiu FM Plus rovnou dva hosty, samozřejmě v live s Jirkou Plnářem, a dorazí ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková-Košařová a herec Martin Stránský. Takže vlastně Jirka z hosty probere, na co letos vyrazit, co se chystá, koho můžete na finále potkat a třeba z nich i vytáhne nějaký ten festivalový tip, který v programu na první dobrou nenajdete. A jinak teda my jako Hitrádiu FM Plus budeme taky přímo z Měšťanské besedy i vysílat živě, a to v sobotu a v neděli vždy od 3 do 6 bude tam Katka Skutková. Tak dorazte a mrkněte se samozřejmě na stránky www.festivalfinale.cz a skvěle si to všechno užijte. A teď obrovský návrat do 90. Hathaway, What is Love? What is

0: Vy klidně taky choďte von, je to úplně jedno, nebo vonku je to úplně nejlepší. Každopádně přitom laďte Hit Radio FM+. Jinak tohle teda byla Tina a Rytmus, song Příběh, kdo byste náhodou nevěděl. Je 9.45 a dneska nezapomeňte po 12. i když je úterý, tak si vlastně, nebo ještě jinak, já to řeknu úplně jinak. I když je dneska úterý, tak si tady užijete Jirku Pelnáře hodně, plnými doušky, protože po 11. se na vás chystá s primátorkou Karlových Varů, paní Andreou Feferferklovou. Pak si dáte srdcovky, tam třeba Vanastovky, anebo Daft Punk. A po 13. hodině se na vás Jirka těší zase s dalším hostem a tentokrát mu do studia dorazí Leny. Leny totiž už tento pátek 25. září vychází nové v pořadí už čtvrté album a k nám do Hit Rádia ho přijde představit. Tak laďte, dneska se toho tady v našem vysílání dozvíte hodně.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Už je to v Liberci.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
8: Je to osud!
7: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví.

0: Zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
1: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Moc příjemná písnička, takhle chviličku před desátou na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D6, 126. až 131. kilometr na trase Karlovy Vary Cheb, tak tady je aktuálně z důvodu nehody dvou osobních aut uzavřen jeden jízdní pruh, tak počítejte se zdržením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: 10 hodin, hezké úterní dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Poslanci dnes opět budou debatovat. Zabývat by se měli například návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce, anebo zpřísněním trestů zatýrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na Karlovarsku jsou nové trasy pro běžce a turisty. Je jich celkem 7 a jsou kolem Bečova nad Teplou, kde tak rozšiřují možnosti sportování. Takzvané lesokruhy provedou všemi zajímavostmi regionu. Mapu více než 80 kilometrů značených tratí si mohou zájemci snadno nahrát do hodinek nebo telefonu. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde o klíčové území pro obranu amerických národních zájmů. Dohodu týkající se právě amerických bezpečnostních zájmů by měli Trump a premiéři Dánska a Grónska podepsat během dneška. Dva zápasy dnes nabídne hokejová extraliga. Utkání třetího kola čeká pražskou Spartu, která doma od 6:30 přivítá Mladou Boleslav. A zápas 11. kola se předehrává v Pardubicích, které dnes změří síly s Libercem. Úvodní buly padne v 18 hodin.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Úterý to bude převážně zamračené, tedy odborněji řečeno čekáme převážně oblačno, někde se můžou objevit i přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes v maximech na 17 stupních Celsia, na horách 13.
7: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty 50. To znamená, že právě teď spolu otevíráme druhou dopolední hodinu a tu zahájí Mando Diao, Dance with Somebody, no tak tančíme.

0: Where'd you go? Kam jsi šel? Kam jsi zmizel? No, my jsme dneska zmizeli s Hitrádiem FM Plus do Tachova, a to z jednoho jasného a moc příjemného důvodu.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: My jsme totiž dneska vyrazili do Tachova, protože jsme měli v kapse 8 000 korun. Jak to vypadalo, tak to si poslechněte teď.
2: Zvoníme.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
0: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno, Peťo, jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: No, jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
0: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
0: Ano, paní, já když jsem v emocích, tak to ze mě opravdu jako lítá různě. Každopádně paní Pavlína byla taky v emocích, ačkoliv to takhle podle hlasu třeba nevypadá. Třásla se, měla radost a měla malou holčičku, jak jste slyšeli, a tak jsme těch 8 tisíc opravdu moc rádi předali. My teda obecně moc rádi děláme radost. Ve hře Kdo pak to zvoní budeme dělat ještě celkem třikrát. A v pátek jede Michal a Jasmin osobně a vezou sebou 50 tisíc korun. To teprve bude radost, tak se ještě zaregistrujte www.hitradiofmplus.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Jest to Eva Max, The Morrow, 10 hodin 25 minut, díky, že je s vámi Hit Radio FM+. Je 22. září, dneska slaví Darina, ono už to jméno jako napovídá, že Dariny, vy jste teda dárečci, protože Darina znamená opravdu dar nebo darovat. Tak nevím vlastně, jestli potřebujete dneska Dariny vůbec něco dostat, když jste sami chodící dárek, ale jo, určitě nějakou kytku nebo přáníčko nebo bomboniéru, to si zasloužíte. Minimálně já vám tady na Hit Radio FM+ hodím hudební dárek. Plzeňští mandraže, může být? Já si myslím, že určitě, to je jasná kapela tady pro západ Čech. A pak další západu Česka, Češka úplně jasná, Lady Gaga. No, tak to bych typla třeba do Přeštic. Buďte s náma!
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás!
12: Haló, lidičky, jestli pato víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a íčkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte jí tu.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Jine chlepek.
15: Otužuj se.
16: Ber hořčík.
17: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
17: Méně cukru.
18: A adaptogeny.
19: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma.
14: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
15: www.pubec.cz.
17: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
18: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Abrakadabra, ladíte Hit Radio FM Plus a já jdu na vás zase s dotazem. Kdy pak jste naposledy zkusili nějaký sport úplně poprvé? Protože jestli už je to nějaký ten pátek, tak teď budete mít docela dobrou příležitost to změnit. Od zítřka, tedy od 23. září do 30. září, se po celém Česku otevřou tělocvičné jednoty České obce sokolské veřejnosti. A to v rámci tradiční celorepublikové akce Be Active Sokol spolu v pohybu. To je součástí Evropského týdne sportu a cíl je vlastně úplně jednoduchý. Prostě nás dostat do pohybu a to je velmi záslužné. A taky nám ukázat, že Sokol zdaleka není jenom gymnastika nebo takový to klasický cvičení, který si možná všichni pamatujeme. Během týdne ožijí sokolovny a sportoviště po celé republice. Vyzkoušet si můžete otevřené cvičební hodiny, nejrůznější sporty, závody, turnaje, hry anebo třeba taky vyrazit na společný výlet. Letošní téma je Krok za krokem k běhu s podtitulem Společně na start sokolského běhu republiky. Ale nebojte, nikdo po vás nebude chtít, abyste zítra vstali z gauče a rovnou dali desítku, jo. Opravdu pohoda. Takže ještě jednou, Be Active Sokol spolu v pohybu České obce sokolské startuje už zítra a pokračuje až do 30. září. Tak se mrkněte, co se děje třeba právě u vás v Sokolovně a pojďte se trošku hejbat. www.sokol.eu, tam najdete všechna sportoviště v republice. Doktor Alba, no tak to je pecka. Jdeme na to.

0: To je tak strašně dobrý. DJO and of Beginning na Hitrádiu FM+. Kam vyrazit? Ptají se vás taky pořád vaše děti, jak vlastně funguje lidské tělo, proč nám třeba tluče srdce, co se děje s jídlem, když ho spolkneme a jako vůbec co všechno se tam uvnitř odehrává. Já si troufám tvrdit, že určitě. Tak jestli už vy nenacházíte odpovědi, tak nechte za sebe mluvit Depo 2015, novou interaktivní výstavu do těla, která tam startuje 2. října. Pomyslně se tam zmenšíte na velikost buňky, rozpumpujete srdce, otestujete svoje smysly, utkáte se dokonce s viry a projdete si i cestou potravy naším tělem. Výstava je ideální hlavně pro rodiny s dětmi od 5 let. Vstupenky seženete přes Go Out a nebo přímo na místě.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
6: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluku.

0: nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmark historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.

0: Kajuchů, přesně takhle na nás působí písnička od Taylor Swift Opelite. 2:11 nám zbývají a vy jste s Hit Radiem FM+, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se ještě uklízí po nehodě dvou osobních aut úsek dálnice D6 ve směru Karlovy Vary Cheb, a to na 126. až 131. kilometru. Je tady uzavřen jeden jízdní pruh. A když se teď podíváme na opačný směr na D6, tedy Cheb Karlovy Vary, tak tady je na 129. kilometru odstavené poruchané vozidlo. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
3: Je to awesome!
2: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
3: Jdeme!
2: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou se dnes v New Yorku zúčastní zahájení valného shromáždění OSN, na kterém pak zítra prezident Pavel vystoupí i se svým projevem. V Karlových Varech dnes mohou zájemci projít speciálním kurzem první pomoci. V lázeňském městě je totiž další zastávka akce, během které se lidé za pomoci virtuální reality učí správně zvládat poskytnout první pomoc. Dorazit je možné do hotelu Thermal mezi 3. a 5. hodinou. Víc na webu mocpomoc.cz. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali speciální 5 000 korunu. Vydala se u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé v Praze stáli frontu od pokladny až na Senovážné náměstí a stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové a nebo v Brně. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Losování proběhne od 12 hodin v Boloni, kde koncem listopadu proběhne vyřazovací fáze. Za soupeře naši dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Úterní obloha bude převážně oblačná až zatažená, čekáme i ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes v maximech na 17 stupních Celsia, na horách 13.
9: Hit Radio FM+.
0: Díky, že jste dopoledne s námi, za chvilku Jirka Pelnář a primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer-Ferklová. Užijte si už po písničce.

0: Mým dnešním hostem je primátorka města Karlovy Vary, paní Andrea Pfeffer-Ferchlová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte dneska?
1: Dneska se mám krásně, protože venku je hezký počasí, takže já jsem takový ten člověk, který je velmi ovlivněn počasím. Takže když je hezký, tak já mám taky dobrou náladu. Takže dobrý.
0: Je pravda, že tím úsměvem jste dneska vnesla i trochu sluníčka sem do studia Hit Rádia. My si budeme dnes povídat o životě v Karlových Varech. Jak vám se žije v Karlových Varech?
1: Mně se žije v Karlových Varech krásně. Já Karlovy Vary miluju, jsem tam od malička, takže já bych tohle město nevyměnila za žádný jiný na světě.
0: Karlovy Vary tak letos slaví 5 let od svého zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Co pro vás osobně znamená tento zápis?
1: Tak je to potvrzení nějakého místa. Není to turistická nálepka, ale je to potvrzení toho, že žijete někde, kde, ať je to architektura, ať je to kultura, ať je to to okolí, to dává nějaké hodnoty a samozřejmě je to určitý závazek toho, že to jako zachováte pro ty další generace. Takže má to své výhody. Ne vždy si místní tu výhodu uvědomují, ale my se snažíme prostřednictvím nejrůznějších workshopů, akcí, aktivit, jim říct, že si mají vážit toho, co tam naši předchůdci zanechali.
0: Čím to podle vás je, že si sami Karlovaráci občas neuvědomují, v jak výjimečném městě vlastně bydlí?
1: Je to určitě jako v každém jiném městě. Vy v tom městě žijete, pracujete, dneska každý pracuje v podstatě co nejvíc. Takže přijdete domů, jste doma unaven, na vás čekají děti, jedete ten druhý kolotoč, tak si myslím, že si tolik jako nepřipouští to, že kousíček za řekou, protože Vary jsou rozdělené řekou a my tomu říkáme před řekou a za řekou, že kousíček za řekou je vlastně trošku jako jiný život, že tam je ten odpočinek, tam jsou ty prameny, tam je ta síla, kterou nám ty přírodní zdroje v podstatě dávají. A proto jsem hrozně byla ráda, když Infocentrum přišlo s tím nápadem, pojďme pro Karlovaráky uspořádat jako akci, která se bude jmenovat Piju prameny, nádherná akce, která běží opravdu od té doby už pravidelně a my jsme vlastně přilákali Karlovaráky k pramenům, tak aby si uvědomili, že jednou za rok 3 týdenní pitná kůra má obrovský smysl pro to, aby byli zdraví. A proto máme taky kampaň Vary zdraví, která je Vary zdraví, zdravíme vás, halo do Prahy, do Brna, přijeďte k nám, ale Vary zdraví i v tom smyslu u nás je zdraví a přijďte ho načerpat.
0: Vary uzdravují.
1: Ano.
0: To je krásný.

0: Mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia FM Plus je primátorka města Karlovy Vary. Pětileté výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO, tak si Karlovy Vary připomněli o víkendu. Jak oslavy probíhaly? Co všechno nabídli návštěvníkům a vydařila se podle vás celá akce?
1: Ten víkend byl bomba, ale doslova bomba, protože ve Varech jste nenašel jeden centimetr volného místa, kde by nestál klient či obyvatel Karlových Varů. Protože my jsme neslavili jenom zápis, nebo jsme si nepřipomínali jenom to, že jsme už 5 let zapsáni na seznam světového dědictví UNESCO. My jsme měli i triatlon, který k nám jezdí pravidelně, každoročně. No a po 2 letech jsme znovu měli festival světla Vary září. Takže opravdu jsme to měli nabité. Někteří samozřejmě říkají, a proč to dáte všechno do toho jednoho víkendu? Mm-hmm. Ale ono to má nějaká svá pravidla, protože ten festival Vary září potřebuje být v tom září co nejdříve, aby bylo ještě i pěkné počasí. V létě ho zas dělat nemůžete, protože je tma hodně pozdě. Mm-hmm. Triatlon, pravidelná akce každoročně, no a to UNESCO nám tam, řekněme, spadlo. Mm-hmm. Lidí bylo hrozně moc, všichni si to užili a já jsem byla hrozně šťastná, že i na UNESCO byl vlastně čas, že lidé přišli, poslechli si, pracovalo na tam spousta mladých lidí. A z toho jsem měla obrovskou radost, protože mladé připojit k tomu, co je tradiční.
0: Jasně.
1: A my potřebujeme, aby oni to předávali dál. Bylo úžasný a já jsem z těch studentů byla strašně nadšená. My jsme neslavili jenom v Karlových Varech, my jsme slavili i v Mariánských lázních a ve Františkových lázních. Takže oslavy se opravdu povedly.
0: Máte vůbec někdy den, kdy nemusíte řešit město?
1: Od pondělí do pátku ne, v sobotu a v neděli mám čas neřešit město, ale jste-li primátor, tak ho řešíte, je to vaše DNA a řešíte ho vlastně v podstatě pořád. Takže já nemůžu říct, že bych někdy na město jako nemyslela. Pořád jste tak jako pod tlakem i v noci. Já si vlastně nikdy nemůžu vypnout telefon. Ale já to mám ráda. Já jsem ten typ, který má rád stres a pod stresem nejlépe funguje.
0: Ano, pod tlakem se tvoří diamanty.
1: Já to miluju. Kdybych to nemilovala, tak tu práci nedělám a mohla bych dělat cokoliv jiného, ale já mám ráda svoji práci a dělám ji tak, jak nejlíp umím.
0: Jaké je vaše nejoblíbenější místo v Karlových Varech? Kde odpočíváte? Pokud vlastně jako odpočíváte, teď nad tím přemýšlím, odpočíváte někdy?
1: Určitě.
0: Máte ráda odpočinek?
1: Určitě odpočívám, ale já mám ráda takový ten aktivní odpočinek. Mm-hmm. To znamená, jestli odpočinek, tak pro mě je odpočinek sebrat se a jet třeba na Linhart. Mm-hmm. Procházet se stezkama po Linhartu, to úplně miluju, ale samozřejmě mám ráda i, když se procházím jenom tak, že jdu po kolonádě a jdu si dát někde kávu nebo něco podobného. Takže tohle jsou aktivity, které miluju.
2: Hit Radio FM Plus.

0: S primátorkou města Karlovy Vary tak si povídáme dnes na téma žití v Karlových Varech a také trošku odhalujeme vaší práci. Máte za sebou tedy téměř 8 let v čele Karlových Varů. Když se za nimi teď ohlédnete, uteklo to rychle?
1: Uteklo to strašně rychle. Já bych řekla, že to bylo vlastně včera, ale to se říká vždycky, že jo?
0: Co se podle vás za těch 8 let podařilo nejvíc?
1: Uděláme to na dvě strany. Jedna věc je to pro obyvatele a druhá věc je to pro turisty. Rozhodně se nám podařilo udržet Karlovy Vary jako turistickou destinaci a místo, kam lidé jezdí a evidentně jezdí rádi, protože ten počet pořád roste. Nedaří se nám úplně udržet lázeňství, protože lidi prostě žijou jinak, než tomu bylo před 10 nebo 20 lety a potřebujeme přesvědčit lidi, že do Varů se nejezdí, až když jste nemocnej a starej. Do Varů byste měli jezdit ještě v tom produktivním věku, když je vám 45, protože jedete za prevencí. Dnešní trend, a máme ho určitě i vy, i já, je žít co nejdýl, ale nechceme žít jako v nemoci. Chceme žít ve zdraví, takže chceme být do stovky, zdravý, fit, ještě u toho dobře vypadat a proto jsou lázně úplně to nejlepší, co můžete sami pro sebe jednou za rok udělat. Takže to jsou věci, které se podařily v rámci toho lázeňství. Jsem strašně ráda, že přestože byl covid, přestože byla válka na Ukrajině, tak my jsme přilákali víc klientů, než tomu bylo před rokem 2018. No a pak je to ta část pro místní obyvatele a tam mám obrovskou radost. Každý člověk chce po tom městě, aby mu zařídil ty základní věci, jako je školství, zdravotnictví, doprava, veřejný prostor, infrastruktura. A v každé z těchto oblastí se nám opravdu jako podařilo hodně udělat a mám radost z toho, že podporujeme sport. Že Karlovy Vary mají zhruba 8 tisíc aktivních sportovců. Jsme 50-tisícový město, skvělý. Podporujeme hlavně mládež. Opravili jsme několik stadionů, máme AC Start, dětská hřiště, u sportoviště, u základních škol, takže mám z toho obrovskou radost, že když se ohlédnu, a není to jenom o primátorce, je to o celém vedení města, o těch lidech, kteří dennodenně chodí na ten magistrát do těch příspěvkových organizací. A za to strašně děkuju, protože já už jsem jenom ten, kdo to prodává přes ten svůj obličej, ale zatím je spousta práce jiných lidí, tak mám radost, že se nám to skutečně podařilo a když jdu tím městem a ohlídnu se, tak jsem spokojená.
0: Tak buďme teď trošičku konkrétnější ještě, protože samozřejmě lázeňství, infrastruktura, zdravotnictví, sportování, ale kdybyste měla vzít jeden konkrétní projekt, něco, co vás opravdu baví?
1: Mě baví strašně náplavka. To je veřejný prostor. To je prostor, který byl v podstatě jako nevyužitý, ošklivý a já mám obrovskou radost, že lidi využívají. Takže kdyby, tak náplavka, ta se nám opravdu povedla.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Běž na ochutnejořech.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Mezi
2: zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Tak co, mami, byli tady?
9: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
8: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
10: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci, anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Vynech lepek.
15: Otužuj se.
16: Ber hořčík.
17: Zkus půst.
15: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mým dnešním hostem je primátorka města Karlovy Vary, paní Andrea Pfeffer-Ferklová. Povídáme si dnes na téma žití v Karlových Varech a teď něco, co máte pocit, že se úplně tak jako nechci říct nepodařilo, ale možná spíš nepodařilo dokončit za těch 8 let.
1: Jsou projekty, které trvají hrozně dlouho. Jsou projekty, které začne i to bývalé vedení a vy stojíte a stříháte pásky. A nám se bohužel nepovedlo střihnout tu pásku a necháváme to na další vedení a to jsou parkovací domy. S tím, že jsme změnili klientelu, která nikdy do Varů nejezdila, protože k nám jezdili hosté zejména letecky, to znamená nikdy před námi dostatečně včas nikdo neřešil parkovací místa. No a najednou, když k nám všichni jezdí autem, tak nám ta parkovací místa chybí. A to se nám nepovedlo, nepovedlo se nám postavit 3 parkovací domy. Už jsme ale v té fázi, že ty projektové dokumentace jsou připravené, takže já věřím, že za ty další 4 roky by se to povést mělo. Začali jsme ale pouze v malém dostupné nájemní bydlení, kdy teď otvíráme, pár dní tomu bude a budeme otvírat prvních 6 bytů, ale to je strašně málo, že jo, to si řeknete, no za to se paní primátorko přece nemůžete jako pochválit za 6 bytů. To ne, ale my už příští rok budeme otvírat dalších 69 bytů a připravených je dalších 90. Takže projekty jsou, já jsem za to hrozně ráda, ale říkám, ne všechno se za ty 4 roky dá stihnout a třeba dostupný nájemný bydlení je pro mě obrovská priorita, protože pořád křičíme, Karlovy Vary mají odliv mladých lidí. No dobře, ale ten člověk zůstane, pokud bude mít kde bydlet. Pokud jeho děti budou mít kam chodit do školy, pokud se budou mít jak věnovat nějakému volnému času. A když tenhle základ zajistíme, pak a lidi budou mít práci, to je samozřejmě jaký důležitý, tak pak určitě není důvod, aby mladí odcházeli.
0: Jak je to s pracovními příležitostmi pro mladé v Karlových Varech?
1: Povedlo se nám do Karlových Varů za poslední 4 roky přilákat nové pracovní příležitosti, které jsou například ve firmě Wacker. Firma Wacker otevírá svou pobočku v Karlových Varech a to je 250 nových míst. A to jsou lidé s technickými obory a podobně. Takže je to o tom, že město musí hledat investory, kteří přijdou do toho města, do toho regionu, například v Chebu. Daimler otvírá novou pobočku a to může být i pro Karlovaráky. Ti lidé tady můžou v Karlových Varech žít, ale v Chebu můžou pracovat. To jsou důležité věci, které město, kraj musí podporovat a já si myslím, že se to daří. Ale samozřejmě není to hned o tisícovkách nových pracovních příležitostí, ale začínáme. Hit Radio FM+.

0: Mým dnešním hostem je primátorka města Karlovy Vary, paní Andrea Pfeffer-Ferklová. Jdeme úplně na závěr dnešního rozhovoru. Já vím, že je teprve září, ale pomalu, ale jistě, tak už se ozývají vánoční koledy skoro v nákupních centrech. A já se jako musím přiznat, že my jezdíme strašně rádi na vánoční trhy do Karlových Varů. A loni jsem byl extrémně překvapený, jak to vlastně bylo strašně příjemný a strašně hezký. Když se teď podíváme, nechci se úplně bavit jako přesně o Vánocích, ale do toho předvánočního času. Na co vy se těšíte? Jak budou vypadat Karlovy Vary? Na co my si můžeme těšit jako návštěvníci?
1: Já se rozhodně netěším na to, že už za měsíc začnou koledy v nákupních centrech a lituju všechny rodiče, kteří už to musí začít řešit, ale já mám tu atmosféru před Vánocema hrozně ráda. Já se jako opravdu těším na to, až se to město zase rozsvítí a vůbec se těším na to, protože my vlastně teď začínáme celý ty programy a to plánovat a strašně mě teda potěšilo, byť jsme vůbec nebyli domluveni, že jste řekl, že jste byl z Plzně, jste zajel do Karlových Varů na vánoční
0: trhy. Jasně, dvakrát.
1: To mě potěšilo, protože to je vlastně jedna věc, za kterou já sama sebe musím pochválit, protože když to neuděláte vy sám, on to nikdo neudělá. To byl v podstatě nápad můj přetáhnout vánoční trhy do centra lázeňského města, přímo na kolonádu, protože už jenom ta atmosféra té kolonády, to samozřejmě umocní. Takže já jsem hrozně ráda, že si na to i Karlovaráci zvykli, byť někdy říkají, že je to daleko od toho centra, tak ale o tom přece ty Vánoce jsou, že se jako projdete od toho termálu až na Mlýnskou kolonádu. Takže já se těším na to, až to začneme zase všechno chystat, až to bude všechno osvícený. Ale mělo by to začít fakt až jako na začátku toho prosince a budu si to užívat. Když přijde ještě k tomu nějaká hezká sněhová pokrývka, aby to mělo opravdu tu atmosféru, tak to je, to je asi nejhezčí. Já mám ráda, když chodím na vánoční trhy a zpívají tam dětičky z těch našich základních škol. Oni jsou hrozně jako roztomilí a doufám, že se nám podaří pro ty letošní vánoční trhy připravit zase jako něco novýho, aby jsme měli důvod k tomu lákat a Karlovaráci přišli, protože my ty vánoční trhy děláme samozřejmě zejména pro ně. Jsme rádi za to, že jezdíte vy z Plzně a jsme rádi za každého návštěvníka, který přijede. Ale primárně já vždycky cílím na to, aby ty Varáci přišli právě v tomhle čase se tam podívat, protože oni tím by měli být zase pyšnější na to, jak krásný město mají a v jakým nádherném městě mají možnost žít.
0: Říká můj dnešní host, primátorka města Karlovy Vary, paní Andrea Pfeffer-Ferklová. Já vám moc děkuju za to, že jste přijala pozvání pro rozhovor tady u nás na Hit Radio FM+.
1: Já moc krát děkuju za pozvání a třeba někdy nashledanou.
2: Hit Radio FM+. Hit Radio. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
0: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
5: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
5: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
5: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
3: Porsche Plzeň.
4: Porsche.plzeň.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu!
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
18: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
19: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
20: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
21: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
22: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál pokračují opravy na hlavním tahu Sklatov směrem na Železnou Rudu. Dávejte si velký pozor u Běšin, kde se opravuje železniční přejezd. Projíždí se tam kyvadlově. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj, pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun. A to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. A první změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
12: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám.
13: V pátek dopoledne se dočasně uzavře lávka na meandru Ohře v Karlových Varech. Kvůli nutné kontrole bude pro pěší a cyklisty mimo provoz zhruba od 7:30 do 13:30. Hasiči z Tašovic provedou kontrolní zdvih lávky, aby ověřili funkčnost mechanismu a tak i připravenost na možné vyšší stupně povodňové aktivity na řece Ohři.
14: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
13: Odpoledne u nás na západě Čech bude většinou zataženo nebo oblačno. Dorazit můžou občasné přehánky. Teploty se usadí mezi 14 a 17 stupni Celsia.

Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle taky, ale co to úterý? Fakt jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2000. 12 věci. Robu.

První srdcovka. Dneska v našich srdcovkách budeme na Hit Radio cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já myslím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teďko 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet, nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 kilometrů od Brna. Tak tomu, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínku a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět, 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys. A tady je srdcovka číslo 2 na Hit Radio. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys, my boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva, kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den, bylo by to krásný. Jste bez varády, jo, zdraví Jana. Tak ano, podobných zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tady v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hit Radio a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč. A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teďko nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako se neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Léňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičima, když to ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vidět jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova? 777-937-777 a my si dáme hit, který se jmenuje Ještě jednou. Pojďme to zažít znovu. One more time. Daft Punk na Hit Radio. One more time. Další srdcovka. A pojďme na tu dobu vzpomínat s úsměvem. Jak se říká, žijeme jenom jednou, tak si to pojďme užít. Úsměv na rty a užívejte srdcovky na Hit Radio. S Jirkou Plnářem. A Daft

0: bývalá Spice Girl na solové dráze. Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou byste se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že byste se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jakože byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když si řekl jeden den, kdy jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký, to je přesně ono. Znovu se vrátit tady do toho okamžiku. Mně se teď poštěstila jedna věc. Předpokládám, že když posloucháte srdcovky, tak si budete pamatovat číslo 5. Číslo 5 žije. Johnny 5. Johnny 5. Rozmontovat mrtvý, smontovat Stefany, já to zbožňuju. A já jsem Johnnyho 5 potkal a udělal jsem si s ním selfiečko. Ve 40 letech jsem si udělal selfiečko s Johnny 5. Potkal jsem ho na velmi netradičním místě. Fotku mám u sebe na Instagramu, můžete se kouknout, Jirka Pelnář. A mimochodem, Johnny 5 je letos taky 40. 1986. Je rok, ve kterým se Johnny 5 objevil. No, tak schválně, jestli byste se vyfotili taky. Můžete se kouknout. Za chviličku, srdcovka na přání, tak pojďte. 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: M plus H.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning je z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ.
7: Už 30 let.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
12: Bude vejdán.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové?
1: Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
20: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
21: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
22: No jistě.
21: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
22: No jistě.
21: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
22: No jistě.
21: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rozier na Hitrádiu ve 12 hodin 37 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Trošku to zrychlíme, za chviličku jsou zprávy, tak to stihneme. Máme před sebou poslední srdcovku, ta je na přání a mám tady zprávu, která se vztahuje k dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji. No tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volumy doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hitrádiu, cože? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. Dále pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden a pozor, Lenny dorazí sem do studia Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit a pokud máte třeba na Lenny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Takže Lenny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
3: Mami, prší, dnes půjdeme ven.
4: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
3: A vzala si ty s dinosaurama?
4: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
3: Hustý.
4: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Halo lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají Profi Voděvy a Ičkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny a navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market, Profi Oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.

0: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Keramika Soukup.
6: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
7: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
8: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.

0: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin. Máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu. No a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat, tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Rádiu. No a teď jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Karlovarsku. O nehodě jste nám tam dali vědět v Horních Tašovicích, kde policie šetří srážku dvou osobních vozidel. Silnice zůstává průjezdná jedním pruhem. Na vaše další info z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stovky lidí ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V ulicích západočeské metropole můžete taky dnes narazit na zdravotníky. Kolem jdoucím nabízí bezplatné, rychlé a zcela anonymní testování, například na žloutenku nebo HIV. Pokud byste se chtěli nechat otestovat, můžete dnes dorazit k ubytovně na Jateční ulici mezi 15. a 18. hodinou.
9: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Předpověď pro západní Čechy na odpoledne slibuje zataženou nebo oblačnou oblohu. Na teploměrech dnes naměříme mezi 14 a 17 stupni Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál. Doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních dezertů, ale zároveň i dneska mezi 13. a 14. hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusu nové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Rádiu Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute, bych řekla.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudy nekončí, protože samozřejmě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užiju, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvý, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní, možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, který to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, když to úplně zjednoduším...
0: Je to drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanické práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanické práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak, super. Ano, ona vlastně si přivlastnila, ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě, a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat?
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? budou to rockeři, nebo bude to víc balada, protože nová deska to začíná hodně jako piánko, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piána jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu, tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí pianem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piana, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piana. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second Guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc, ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed, takže si myslím, že tohle je takový ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio. Hey, it's me.

0: Basically, on one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense.
1: Na Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
2: Děkuju za pozvání.
1: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně. A všechno to se to neslo v takovém duchu těch dobrých znamení.
1: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
2: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskuteční euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat a spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
1: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako čas si uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
2: No, jako musím říct, že proto právě si se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále si snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec. Protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
1: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat, když se snažíš vyjádřit v hudbě emoce, jde ti to líp v angličtině anebo v češtině?
2: No v angličtině rozhodně. Jako v češtině se přiznám, že pracuju i na tom, že když zpívám v češtině, ve finále, aby tam ty pocity vůbec byly takový, jako jsou, když jsou v angličtině, protože já, když si ten text jako píšu v angličtině, tak ho tak i jako cítím, jestli to dává smysl, prostě to jako zpracovávám ty emoce v reálném čase, nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchhle příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
1: Jasně.
2: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
1: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině, jestli to je pro tebe přirozenější.
2: No právě, to je jako asi ta odpověď, že pro mě to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v úvozovkách jako druhý rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
1: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva a když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Rádiu a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Rádio listening party.
2: No samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feature se zpěvačkou Anabel a je to vlastně úplná novinka, ještě nikdo ji neslyšel.
1: Dáme si úplnou premiéru.
2: Jsem pro.
1: Tak
2: jsem
1: jo,
2: pro.
1: Tak pozor, exkluzivní premiéra pouze a jen na Hit Rádiu. Leny, Anabel, Perfect Girls. Právě teď.

0: exkluzivní premiéra tady na Hit Rádiu. V žádném jiném rádiu, nejenom v České republice, ale na celém světě, jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme. Perfect Girls. Krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Což, doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip, úplně vlastně k prvnímu singlu, co vyšel, ne, tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žavej, to je pravda, doslova.
0: Tak jak moc žavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hit Rádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Do Fakto zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+. Hitradio.

0: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino pomlčka pizza.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio, 13 hodin, 32 minut. Máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuju moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden, 25. září, v den narozenin. Mm-hmm. Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že je takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny. Samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si říkala, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi rok a půl, bych řekla, od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně nějaký nehotový jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba. Mm-hmm. Už jsme cíleně fotili loni v červnu. Takže to bylo, no, takže vlastně ten rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná. Já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby. Takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už jsi sochařka nebo šperkařka, nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomhle bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem tak jako trošku se vychylovala sem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju, jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
0: Jasně.
1: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
0: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu. Mm-hmm. Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip. Mm-hmm. Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
1: Je to možný. Jo? Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média, mám tam i limit mimochodem, jo? Mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
0: Dobře.
1: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo, protože si myslím, že jasně, je to zdraví.
0: Jo, a nejde to posunout jako budík?
1: Ono tak ještě 20. Jako taky jsem, někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek. Jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají, nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
0: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
1: Ano.
0: Úplně to vidím. Může být i jako heslo roku 2026.
1: Přesně.
0: Ale zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako klidně můžu říct, Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
1: Mm-hmm. No, tenhle videoklip si přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takovej butik, jako rodina prostě firmička, a Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel, a myslím si, že je to takový jako hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls, malinko tam je ta samozřejmě ten takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
0: Zkoušíme oblečení,
1: zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
0: Já teď jsem si 100% jistý, že spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince, Leny v kabince.
1: Ano, tak ještě to není venku.
0: Chlapi, až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba. Je to cover. A proč zrovna tenhle cover? Tak to se řekneme už za chvíli. Na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to John Osborne. Za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc, ne, já
0: jsem to jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem, každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk a tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu, všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici, takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný a teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme tam?
1: Desky můžete tam, já budu jedině ráda. Bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu. A kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně, 12. listopadu, v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn. A takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám zbrusunovou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy, šmucler.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
13: Je to awesome!
12: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
13: Jdeme!
12: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
14: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
15: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz. Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
18: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby teď jede po dálnici D6 mezi kilometry 126 a 136 ve směru na Cheb. Před kilometrem 130 je navíc zavřený levý jízdní pruh. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
5: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejel Cijedaňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpykávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstat o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoli. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
9: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupní branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
0: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám.
10: Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci domu na Klatovské třídě 19. Součástí jsou nejen velmi cenné interiéry od architekta Adolfa Lóze. Vznikl tam také prostor pro budoucí muzeum osvobození. Jehož největším exponátem bude 30-tunový americký tank Sherman. První návštěvníky muzeum přivítá příští rok na jaře.
11: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, Klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
10: Teploty se dnes v maximech usadí kolem 17 stupňů, na horách do 13. Celý den bude na západě Čech většinou oblačno nebo zataženo.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Rádia i na mém, tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme, aby se to měli hezky s obrázkem. Dáme si další hity na Hit Rádiu. Take That za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů, dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? A nebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Paradise Avenue Hollywood Hills na Hit Radio. Ve čtvrt na tři za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka, odpovědi na 777-937-777, mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát, a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný, jo, to je to, čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom, co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo? A potom vlastně i ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká. Jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To je taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekáme. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají věci pravdu nebo nemají? 777 937 777.

0: Na Hit Rádiu zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. A že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku, jo? To je zbytečný, zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí, mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl jedně, půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak, tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízím. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že
1: vědci
0: pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%, ale zároveň, že opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Miau.
3: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
5: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
6: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
14: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. 2 směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
13: Tak to zní jako sen.
14: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno a já na něj hledím a říkám.
2: Hledím, z jakého seš to letí.
1: Koukám a říkám, vlastně on má vlastně pravdu.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže. No, teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7. hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz. A tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000, ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry. Kdo pak to zvoní na Hitradiu? No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alisti už klepe na dvoře naše odpolední show. To začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dneska nás čeká speciální vysílání a budeme velice rádi, když vám něco zvládneme vůbec říct.
3: Právě dneska se po týdenní dovolené vrací z Turecka Bára Purkartová, naše zprávařka, a je dost dobře možný, že nás vůbec nepustí ke slovu.
2: No to víte, hele, všechny ty zážitky to nám musí vyprávět. Po 15. hodině se na vás těší divoký západ Hitradia FM+.
1: Zlepši si náladu. Hitradio FM+.

0: Shakira na Hit Rádiu ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Mirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Rádiu v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Rádiu.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
0: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Porsche.
14: Dobrý den.
13: Je Škodovka vaše srdcovka?
14: U nás v Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
13: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
14: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
13: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
15: Porsche Plzeň.
14: Porsche-plzeň.cz.
16: Keramika Soukup.
17: Víme, že domov není jen místo, kde bydlíte. Domov je pocit. Místo, kam se rádi vracíte a kde se cítíte být sami sebou.
18: Přes 30 let vybíráme koupelny, dlažby a interiérové materiály, za které ručíme vlastním jménem. Jménem Soukup. Pomáháme vám vytvořit domov, který je vždy jedinečný. Domov, který je však jen váš. Jsme Keramika Soukup a na pocitu, že jste doma, nám záleží.
19: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
3: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení vás teď čeká, pokud jedete po dálnici D5 ve směru od Prahy do Plzně. Na kilometru 38 se srazila dvě osobní vozidla. Před nehodou už je asi dvoukilometrová kolona. A ještě připomenu uzavírku, která čeká na jižním Plzeňsku. Pozor na průtahu spáleným Poříčím, kde se opravuje vozovka a jezdí se tam po objízdné trase. Vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Karlových Varech dnes mohou zájemci projít speciálním kurzem první pomoci. V lázeňském městě je totiž další zastávka akce, během které se lidé za pomoci virtuální reality učí správně zvládat poskytnout první pomoc. Dorazit je možné do hotelu Thermal až do 17 hodin. Pořádně rušno dnes bylo na základní škole v Dýšině u Plzně. Ve škole kvůli požáru zasahovali hasiči. Naštěstí šlo jen o předem plánované, nicméně prověřovací cvičení. Že opravdu nehoří, se zasahující složky dověděli až na místě. Zásah až cvičný proběhl na jedničku. Pořádně zrádné mohou být teď na podzim silnice a cyklostezky. Opatrní by měly být třeba jezdci na elektrokoloběžkách. Víc koordinátorka BESIPu Radka Binhaková.
9: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
0: Počet nehod na elektrokoloběžkách narůstá a nejvíce zraněných bývá mezi dětmi. No a teď jdeme na tenis. Češky ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové vedou nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková. Výběr kapitánky Barbory Strýcové teď dělí od postupu do semifinále jedno jediné vítězství.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
0: Zítra budeme mít na západě Čech většinou polojasno nebo jasno. Ráno se můžou objevit mlhy. Teploty se odpoledne dostanou mezi 16 a 19 stupňů Celsia. Tolik počasí a teď už je tady úterní a kompletní divoký západ.
8: Hit Radio FM Plus.
11: Je to tak krásné odpoledne i po 15. hodině. Otaše až po Prahu. Dokonce i v požárech hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
12: Labuť na špacíru. Zatroubíme si z jeleny a taky vám řekneme, proč má někdo potřebu sbírat obaly od Aidamu. Divný, co?
11: Máme taky další hity. Sereo, Zara, Larsen a na úvod 15. Imagine Dragons.

0: Vzpomínka na léto, Cyril, posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM+.
1: Česká národní banka dneska vydala speciální bankovku, 5000. Je to u příležitosti z tého výročí založení Československé banky. A já teda jsem fascinovaný tím, co se okolo toho semlelo. Už včera odpoledne před pobočkama České národní banky stáli lidi se spacákem, s dekama, nocovali před Českou národní bankou, aby si dneska ráno tu bankovku mohli koupit.
0: To je skvělý.
1: Já tomu teda jako absolutně nerozumím.
2: Skvělý by to bylo, kdyby ty 5000 rozdávali, ale ty musíš vyměnit za svoji 5000.
0: A co je na týhletý 5000 tak speciálního?
1: No to, že je vydaná k tomu výročí. Nic tak víc, nic
2: jiný obrázek.
1: Je tam jako jiný obrázek, no.
0: A má třeba, nebo bude mít v budoucnu nějakou vyšší hodnotu? Proč to ty lidi chtějí?
1: No s největší pravděpodobností ne. Doma si to můžeš zarámovat, můžeš se na to koukat, ale furt je to 5000. Jako můžeš s ní zaplatit.
0: Ano. Zaplatím s ní, jo.
1: Ano, ano, tak jako nejspíš to budeš mít doma někde vystavený, jako ve skřínce bude na to padat prach a to bude celý.
0: No, úplně vidím, jak si někam vystavuju 5000. I když vlastně to je věc, kterou člověk zase tak často nepotká ve svým životě. Tak.
1: Jako takhle můžeš pak vnoučatům vyprávět, jo, to mě ještě nebolely nohy, to jsem ještě nocoval před Českou národní bankou, to bylo fajn, jinak je to za mě.
0: Úplně k prdu. Nicméně lidi v celé České republice sbírají velmi zvláštní věci. Možná dojde i na to, že někdo sbírá třeba obaly od síru Aidam. Víc vám řekneme za chvilku, poslouchejte nás, jsme Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: No a máme další hity, Enrique Iglesias asi před náma. A tady je slibovaná Zara Larsson, hezký odpoledne.

0: 15:17, Linkin Park anebo Olgu Lounovou, tu dáme už za chviličku. A teď se mrkneme na to, proč jsme my Češi národem syslů.
1: Hnedka to vysvětlím, dneska totiž Česká národní banka vydala pamětní bankovku, stály se na to fronty, mě to moc hlava jako nebere a vlastně jsem došel k tomu, že my Češi jsme ale jako experti v tom něco sbírat. To byly C-čka, to byly karty do telefonních budek, prostě podle mě jako kam se člověk podívá, tam se něco takovýhleho sbírá.
0: Souhlasím. Vlastně to celý pochází vlastně z doby socialismu, byly zavřený hranice, člověk se mohl do západního Německa jenom tak jako koukat. No tak si sbíral blbosti, že jo, aby si nějakým způsobem zabil ten čas, ne?
1: Plechovky od koli.
0: Ano.
1: Jo, a tak. Já jsem teda jako si nechal udělat rešerši toho, co tak jako Češi běžně sbírají. Jo, tak jasně, hotelový mejdla. A to máme každý plný, že jo.
0: To někdo sbírá, okay,
1: ale ano, to... kolik hotelový, máš z Turecka?
2: Hotelový ručníky.
0: Počkej, ale to tam prostě normálně čorneš, jenom kvůli tomu, aby si za to nemusela platit a potom s tím vyjedeš někam jinam, že jo, to není jako klasická sbírka, ne?
2: Jo, ty to dáváš do oběhu, jako jo.
1: Ty si to schováváš v koupelně a díváš se na to, říkáš, je tenkrát v tom 68. to jsem byla tamhle.
2: No já třeba mám kamarádku, která mě vždycky jako z dovolený vozí jako dárek právě ty kosmetický takhle blbinky, co tam jsou.
0: No. To bude asi hodně dobrá kamarádka, víš, co na tebe Matě, hodně myslí.
1: Hodně ráda. Už jsme tady narazili na to, že dokonce v České republice se sbírají etikety od Aidamu. Což je velký bizár, nechápu, k čemu ti jsou etikety, jako aby si věděl, kdy to prošlo, nebo k čemu, nebo jestli byl 30% nebo 40%.
0: Pacha, ona je ale aj dám 20.
1: To nikdo nezbírá, ne, doufám. To nikdo nejí na to, že by to sbíral.
0: Ne, ale třeba když ti náhodou, jako, když si ztratíš nějaký díleček od Lega, tak ho můžeš doplnit tím.
1: Aby toho nebylo málo, tak Češi sbírají dokonce i obaly od kondomů. Akorát teda nikde nepíšou, jestli rozbalený nebo zabalený. Víš, pokud by byly zabalený, tak chápu, že to někdo sbírá, ještě to můžeš někdy použít. Jako rozbalený, ten už je ti jaksi k prdy.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: M plus H.
12: Pánové, přiznejme si to. V každém z nás je pořád kus malýho kluka, který si rád udělá radost. A kluci z M plus H v tom jedou s náma už 30 let. Do vašeho auta namontujou špičkový autorádia. Profesionálně ho nazvučí a kabinu dokonale odhluční. Instalujou parkovací i záznamový kamery, protože jistota je jistota. Dopřejte si radost z jízdy a objednejte se ještě dnes.
13: Klikni hned na mhcz.
11: MHCZ.
13: Už 30 let.
14: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
16: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
18: Nyní i jako audiokniha.
19: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
21: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: snad to máte stejně jako Olga Lounová, posloucháte Divoký západ a tady je Hit Radio FM+.
1: Dneska se tady pozastavujeme nad tím, co všechno jsme schopni jako Češi sbírat, protože jsme takový jako národ syslů a myslím si, že každý ve svém okolí máme někoho, kdo něco sbírá, ať už to jsou sloníci, hrnečky nebo ještě nějaký větší bizár.
0: Zajímavý je, že teda nejenom my běžní lidé, ale i celebrity sem tam sbírají něco zvláštního. Tak jsme zjistili, že například taková Katy Perry, tak ta sbírá pramínky vlasů ostatních celebrit.
1: Co s nima dělá?
0: Nevím, ale hrozně by mě zajímalo, jestli o tom ty celebrity ví. A nebo za nima takhle prostě Katy Perry, víš co, potají, když dávají nějaký rozhovor, tak přiběhne s nůžkama. Tik, tik, tik, tik.
1: Hele, zlatý pramínek vlasu, já jsem přišel na to, že zpěvačka Kesha sbírá zuby.
0: Čí zuby?
1: Svojich fanoušků.
0: Cože?
1: Normálně, hele, od roku 2012 sbírá zuby a říká, milí fanoušci, pokud vám vypadne zub, pošlete mi ho, já ho chci. Má jich víc jak 1000.
0: Co s nima dělá?
1: Má z toho šperky, náušnice, pásek. To je normálně uchylný.
0: To je nechutný tohle.
1: Já jsem si říkal, hele, třeba to střádá na stáří, jako jo, chápu, protože nový zuby na stáří, to je drahý, ale jako dělat si z toho modní doplňky.
0: A ty jako můžeš teda, když ti náhodou vypadne zub, nebo se večer prostě nepohodnej s někým ve městě, tak můžeš jako Keše něco poslat.
1: Normálně zabalíš do obálky a pošleš to Keše.
0: A ona to chce od těch fanoušků?
1: Ona to chce, ona to reálně jako chce ty zuby prostě.
0: Tak to asi moc fanoušků na Slovensku mít nebude.
1: No, já nevím, no. Možný toho nebojím.
0: Tam se Keša moc neposlouchá.

0: Hit Radio FM Plus Divoký západ je s váma a my tady dneska vetešíme. To je krásné slovo, hele, teď mi úplně přišlo jako na jazyk. Zkrátka řešíme, co kdo doma sbíráte. Náš WhatsApp 720 870 237.
1: Napsala nám Pavla, ahoj kluci, sbírám čajové lžičky, ale jenom ty, které se mi opravdu líbí. Doma jich mám už více než 500 a kamarádi už mě kvůli tomu přestali zvát k sobě domů na kafe.
0: Na kafe? Měli to nechat na polárkovej dort.
1: No, tím chce asi říct, že jako když někdo něco sbírá, tak zároveň to jako v českém jazyce může znamenat, že to i krade.
0: Jasně, jasně, tak samozřejmě jako sběratelství to je široký pojem a proč ne se sbírat něco u souseda, že jo?
1: Já si vzpomínám, jako malej jsem sbíral 50 koruny. To byla ještě taková ta doba, kdy 50 koruna, aspoň ta kovová, ta mince, byla velmi vzácná. Hmm. Tehdy se ještě přece platilo normálně s 50 korunou tou bankovkou.
0: Jasně, jo. Papírovka.
1: A tak vždycky, když se mi do ruky dostala ta vzácná pajska, tak jsem si ji uložil. Blbý je, že já nevím kde.
0: Ale neutratil jsi to pak.
1: Vůbec nevím, co se s tou mojí sbírkou 50 korun jako stalo. Dneska, když mám dvě děti na krku, tak by se mi docela hodila.
0: A zeptal ses maminky, jestli neví, kam se poděla. Možná, že si něco pamatovat bude.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
6: Je to osud!
5: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
6: Jdeme!
5: Zapomenutý ostrov. Multikyně Sinestar od 24. září.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
15: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
18: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
17: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
18: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
19: Těšíme se na tebe.
18: Farma Park u Toma.cz.
17: U Toma, tam to všechno začíná.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
20: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
23: Buongiorno, San Marino pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
24: Hit Radio FM Plus,
25: zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry a Last Friday Night. Ladíte divoký západ, nádherný odpoledne všem na západ Čech.
1: V plzeňském kraji, nebo řekněme kolem Plzně, se už dlouho hovoří o budoucnosti letecké záchranné služby. V Karlovarském kraji se o tom mluví taky, ale z úplně jiného důvodu.
0: No takhle, jako v Karlovarském kraji doteď nebyla, tak tam se o tom doteď hovořilo, že by jako mohla být.
1: No, jo? Zatímco v plzeňském kraji možná budoucnu nebude.
0: No tak jsem bude lítat z toho Karlovarského kraje, no.
1: Hele, problém. Strašit nebudeme, ale dobrý zprávy pro vás máme, a to za chviličku, poslouchejte dál Hit Radio FM+.
0: No a jaký dobrý zprávy?
1: Od Báry Purkartový.
0: Ale to zásadní.
1: No to zásadní.
0: No že v těch Karlových Varech ta záchranka bude přeci. Detaily za chvilku.

0: Tohle je Hunter X, posloucháte Divoký západ a slibujeme, že i v příští hodině po 16. budou stejně našlapaný hity. Za chviličku nejnovější zprávy a teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Odstavené nákladní auto teď hlásíte v Chotíkově u Plzně. Překáží přímo na hlavním tahu, tak si tam dávejte pozor. Stejně tak i na severním Plzeňsku na příjezdovce do Plas směrem od Rybnice. Tam od vás máme hlášenou nehodu osobního auta. Za info děkujeme Kamilovi. No a ještě nehoda na jižním Plzeňsku, stala se v Kasejovicích, kde havarovalo nákladní vozidlo. Tak i tam opatrně. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, jsou to krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Teplo domova je doslova za dveřmi. Největší dodavatel tepla Plzeňská teplárenská zítra ráno zahájí letošní topnou sezonu. Loni to bylo o jeden den později. Pondělní ráno ale přineslo ochlazení. Navíc podle aktuální předpovědi už to výrazně lepší nebude. Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. Bude na letišti v Karlových Varech. Teď je potřeba najít zhotovitele. Kdyby se mohlo začít stavět, říká hejtman Petr Kubis.
10: Počítáme, že převzetí staveniště by mohlo dojít někdy v listopadu letošního roku a termín dokončení počítáme konec roku 2027, nejpozději do května roku 2028.
1: Do Karlovarského kraje zatím létají vrtulníky záchranné služby většinou z Plzně nebo z Ústí nad Labem, někdy taky z Prahy. České házenkářky u nás na západě Čech zahajují závěrečnou fázi před domácím evropským šampionátem. Od středy do neděle je čeká tradiční turnaj 4 zemí v Chebu, na kterém se Češky utkají postupně s Bčkem Norska, Polskem a Slovinskem. Samotné mistrovství Evropy se bude hrát na začátku prosince.
11: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
1: Podle předpovědi by u nás zítra mělo být většinou polojasno nebo jasno. Na teploměrech naměříme mezi 16 a 19 stupni. A pozor, ráno se můžou objevit mlhy, tak opatrně hlavně na silnicích. Teď už pokračuje Divoký západ s Kubou a Davidem.
3: Hit Radio FM Plus.
0: 16 hodin a 3 minuty, přejeme krásný úterní odpoledne.
12: Elton John, Dua Lipa, Neil Diamond a Two Friends. No nabitý to bude.

0: Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline, tohle nás baví vás taky a proto to rádi hrajeme. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. A teď zdravíme generaci 60+, která nás poslouchá. Jsme moc rádi, máme pro vás jednu hezkou pozvánku.
1: Pátek je ještě daleko. Pojďme si ho trošičku přiblížit. Tento pátek, přátelé, se koná naprosto ojedinělá akce nejenom u nás na západě Čech, řekl bych, v měřítku střední Evropy. Jedná se o troubení jelenů. Tento pátek můžete na Kladské vyrazit na exkurzi za jeleny. Budete se pohybovat po Kladské, po těch chodničkách, budete si říkat, jak je to tam krásný a budete troubit na jeleny a říkat si, schválně, co udělají oni.
0: Hele, počkej, tak vážně.
1: Opravdu, normálně na Kladský se koná, a je to každoroční akce, ty tam prostě jako vyrazíš s myslivcema, nimrodama, hajnejma, oni mají veškerý vybavení, který budou vábit a lákat jeleny a schválně, jestli nějaký zatroubí zpátky, no?
0: Takže je vábíš. Jo, já jsem si říkal, jak jako může troubení jelenů probíhat, přece jenom jako nepřijde, že jo, v pátek na Kladskou. Neřekneš, prosím vás, jelene, přijď večer v 6 tady sebe troubit.
1: Máme mu
0: přijďte jeleni.
1: Pošleš mu Google Meet pozvánku, že jo.
0: Máš pendling na mapě, jo, tady máme si vás, prosím.
1: Tak prosím vás, kdyby vás tohle to zajímalo, akce je to opravdu unikátní. Věřím, že si jako užijete, že nic takového jste nikdy neviděli a nezažili. Tak počítejte, prosím vás, ale s 5 až 6 hodinama troubící zábavy.
0: Ještě, že ta Kladská je hluboko v lesích.
1: A

0: hosté za volantem, za chvilku Sunrise Avenue anebo Politika. Tohle je Kristýna Perry a hned po ní jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je to taky tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala v centru Plzně. Zdržíte se teď v Sadech 35. Pozor si dávejte taky na cestě z Rybnice do Plas na severním Plzeňsku, kde havarovalo osobní auto, a nehoda nákladního auta je i na jižním Plzeňsku, tam opatrně v Kasejovicích. Vaše další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
8: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
7: Děláme do letadel CZ.
8: Děláme do letadel CZ.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
16: Nové vydání magazínu Reportér.
17: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
16: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo. Pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
17: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
16: A k tomu spousta dalšího čtení.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Vynech lepek.
6: Otužuj se.
7: Berhořčík.
15: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
20: Méně cukru.
21: A adaptogeny.
22: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš.
23: GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA.
4: Tak na co ještě čekáš?
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, tady je divoký západ Hitrádia FM+. A jedna zásadní otázka, taky nemáte rádi, když se vám do něčeho montujou rodiče?
2: Tak záleží do čeho, jo?
1: V mém případě je to úplně jedno, ale prostě ne. Já si chci svý věci řešit sám. Mám to jeden příklad toho, kdy se to možná i vyplatilo, hele.
2: No já jsem zvědavej.
1: Slečna v Plzni přišla o auto. Nikdo jí ho před obchoďákem ukrad.
2: Pozor, ty myslíš tohle, to teďka píšou na Krimi Plzeň.
1: Ano, ano, ano. Takže přišla, chudák, na parkovišti auto nebylo, zavolala policii, že jo, zaprotokolovali, řekli jasně, budeme pátrat. Načiž se do toho vložila maminka.
2: Ano, ano, a já to tady převezmu, jo, protože já jsem si o tom čet, některý ty komentáře, je to jako neuvěřitelně vtipný. Takže maminka tady okradené slečny se do toho pustila a teďka si řekneš prostě, jako co asi udělala. Normálně šla na špacír. Normálně šla na špacír a sledovala, jestli to auto není někde poblíž. Hele, bylo tam.
1: Ona ho našla.
2: Ona normálně ho našla, jo, odstavený za bazénem na Slovanech.
1: To je neuvěřitelný, takže tady policajti prostě jako nevypátrali. Šubo, mamča šla na prochajdu po Plzni, auto našla.
2: Mama polís, víš co. Co bychom bez těch maminek dělali, prosím vás? Tak jestli jste třeba dneska si ještě na tu svoji nespomněli, tak aspoň napište SMSku, že jí máte rádi. Já i myslel, ty, Jakube, jo?
1: Já myslel, že mi ukradli auto, že mi ho má najít.

0: Návrat do puberty, ale moc příjemnej. Matafix, tady je Divoký západ, Hit Rádio FM+. Hezký odpoledne.
1: Tak co už vám doma v paneláku hřejou radiátory? V Plzni totiž pomaličku bude zahájená topná sezóna, a to zítra ve středu 23. Doteďka, pokud už jste teda nějaký ty radiátory měli teplý, tak se jednalo o téměř, teda především o nějaký temperování, tedy že se celá ta soustava musí drobíček předehřát, než se do toho pustí ta správná teplá voda.
0: Jako už během zpráv, když o tom mluvila Bára, tak nám psala Hanka, já už mám teplé topení od včera. Takže už se topí, teda respektive netopí temper. To je hrozný maglajs, proč nemůžu říct, prostě jsme pustili kohoutky.
1: Jakubovi to totiž nejde z huby, jak si můžete všimnout. On jako vesničan, který si topí sám v kotli, celkem závidí, jakože my máme něco jako centrální vytápění.
0: Já ještě netopím, blázne. Jako no. U nás se jede ten, komu se bude první kouřit z komína, tak ten má ostudu, jako. To Mas. Nesmíš, no jasně, vůbec. Nesmíš, prostě jako do půlky listopadu netopíš.
1: Tak já měl kamaráde včera obrovskou ostudu. Já jsem vůbec nevěděl, že teda plzeňská teplárenská začíná topit. A tak normálně prostě se pohybuju po bytě, má vařím a říkám, tyjo, musím větrat, tady nějaký vedro, tady nějaký... Když už si to říkám jako ve druhé místnosti, jak je to jako nějaký divný. Teď jsem zjistil, že má dvouletá dcera a můj čtyřletý syn se prostě přes léto bavili tím, že nám rozeštelovali kohoutky utopení. A jakmile teda teplárenská začala temperovat a pouštět teplou do toho topení, no tak my máme saunu doma, jako.
0: Takhle, jako výhoda je to, že prostě ty topení můžeš vypnout a říct, a ještě jednou na to šáhnete, tak poznáte, co je to opravdová zima. Hele, když jim dáš týden, oni si to propamatovali.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léta. Ty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Halo, lidičky, jestli pa to víte, že v DSP Marketu opravdu dobře nakoupíte. V Mrákově mají profi voděvy a Ičkom stuze pěknýma akcema. Jejich dívčata vás tam parádně oblíknou, obujou a ještě slevu dají. A ve Gdyni mají stavebniny. Hodně zboží na krámu, fakt dobrý ceny. A navíc dobře poradí a všecko na stavbu zařídí. No prostě, aby vám to vždycky všecko dobře šlo. DSP Market. Profi oděvy Mrákov a stavebniny Gdyně. Tak přijďte hýtu.
13: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
14: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: vlak.
1: Jaký?
0: Který vám bude vyprávět o drogách.
2: Počkej, jak může vlak vyprávět o drogách?
0: No, interaktivní místnosti budou vyprávět o drogách.
2: Já myslel, že to je na něm nasprejovaný, nebo víš?
1: To znamená protidrogovej.
2: Ano, je to protidrogovej vlak. Předtím, než se tam v Aši začnou na nějak tvořit velký fronty, musíme upozorňovat, je to protidrogová.
0: Nic neveze, nic nepřiveze.

0: to.
1: Tommy Cash, ten nesměl chybět, za chvilku je tu 17. hodina a vyladíte Hit Radio FM+.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na severním Plzeňsku. Zůstávejte dál opatrní na trase Rybnice-Plasy, kde havarovalo osobní auto. Pořád ještě se tam brzdí v obou směrech, tak s tím dopředu počítejte. Vyšetřování by mělo skončit zhruba za půl hodinky. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
2: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Do Aše míří speciální vlak s protidrogovou tématikou. Na nádraží bude k vidění 29. a 30. září a jeho prohlídka bude zdarma. Součástí vlaku jsou kinosály a interaktivní místnosti, které přibližují drogovou problematiku. Prohlídka je vhodná pro děti od 10 let věku. Zůstat o pár nocí déle a poznat z Česka víc než Prahu. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Víc prozradí její ředitelka Tereza Hofmanová.
11: Kampaň pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupním branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
2: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. České tenistky jsou v semifinále turnaje pohár Billie Jean Kingové. Postup si zajistili výhrou 2-0 nad Velkou Británií. Češky teď čeká boj o postup do finále. V pátek narazí na Španělsko a nebo Kazachstán.
12: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
2: Na úterý nám předpověď pro západní Čechy slibuje jasno nebo polojasno. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 16 a 19 stupni Celsia. Teď už opět pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
9: Hit Radio FM+.
1: Jo, je tady 17. hodina, snídá divoký západ, Hit Radio FM+. A hned na začátku hodiny Call Me Maybe a Carly Rae Jepsen.

0: divoký západ, David Guetta a po něm třeba Sebastian. No a teďka pěkný penízky.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: To podstatný, dneska to padlo. Dneska jsme rozdali 8 000 korun, dneska náš tým vyrazil. A teď už to asi můžu říct, do Tachova za Petrou. Petra bydlela v paneláku, ale bylo jí divný, že už od 7 hodin se tam okolo vchodu motají dva divní lidi.
0: A když teda jede ta naše hlídka a rozdáváme ty peníze, to jezdíme tou rádiovou Toyotou, aby to bylo poznat?
2: Nepochopitelně tu Toyotu jako zaparkovali za rohem, že jo, aby to nebylo vidět, protože když zaparkuješ někomu jako naší brandovanou Toyotu před vchodem, tak to je jasný, že jo. Ale ačkoliv na sobě Bára ani Tom, který tam byli, neměli jako rádiový triko, rádiovou bundu, nic. Peťa hlídala ten vchod. To jsou ty lidi z toho paneláku normálně. Ty vidí všechno, ty vidí o všem, jo. Tam lísteček proletí před vchodem, už ho mají v merku.
0: A přitom odvážní lidé, já kdybych viděl, jako, že mi tam stojí Bára před já bych neotevřel.
2: Za 8 tisíc?
0: To je taková nějaká čarodejnice, tyho zrzavá dlouho vlasa.
2: Čarodejnice.
0: Co po mně chce? Mi chce sníst děti, nebo já nevím co. Jako, fakt bych se bál.
2: Myslím, že tu čarodějnici teprve poznáš, že chudák Bára teda, opravdu. 8 tisíc jsme teda tím pádem dneska rozdali, udělali jsme radost v Tachově, no a zítra vydašíme snoufa.
0: Buďte odvážní a přihlašte se www.hitradio.fm+.cz a hra Kdo pak to zvoní.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: radši to řeknu já, tohle byla Pink, protože David by si z toho zase dělal srandu. Za chviličku Jennifer Lopez a Pitbull, ladíte Divoký západ, Hit Radio FM+, a teď Zvířátko divokýho západu, tahle ta rubrika tady dlouho nebyla.
1: My vás teďka vezmeme do Kinčperka nad Ohří. Vždycky, když tam jedu, tak tam narazím na nějaký dopravní omezení, nebo prostě na nějakou zácpu. A teďka o víkendu jste to mohli zažít taky. Po silnici se tam procházela labuť.
0: A byla to skutečně labuť? Nebylo to třeba ošklivé káčátko?
1: Ne, byla to opravdu velká bílá labuť, a protože hrozilo, že jí srazí auto a zároveň taky, že se stane na silnici nějaká nehoda nebo tak, tak na místo museli policajti, který ptáka museli bezpečně dovést ze silnice až k nejbližší vodě. A teď si vem, jako chytat labuť?
0: No, to ono to není úplně jako sranda, jo, ona, že jo, syčí, je vsteklá, mlátí křídlama, to nej... Já se tohodle bojím, jako upřímně, těchhle těch velkých ptáků.
1: Není to vůbec poprvé, co se něco takovýhleho stalo. Naposledy třeba v loni a už v minulosti se stalo, že třeba labuť přistávala na dálnici D5 a zablokovala celý provoz. Normálně labuť si totiž v dešti, když máš mokrou vozovku, tak si může dálnici splést nebo i nějakou silnici s řekou a říká si, hele, tady teďka bydlím.
0: Ježiš, to je strašný.
2: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Trenírkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
4: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
5: Slyšíte tuhle reklamu?
20: A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Jak spolu komunikují lidé, roboti, energie nebo třeba buňky v našem těle? Přijďte to zjistit už tento pátek na Noc vědy. Program pro celou rodinu nabídne od 17 do 22 hodin Západočeská univerzita v Plzni i Plzeňská lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vstup je zdarma. Více na nocvědy.cz. Akci podporuje město Plzeň, Plzeňský kraj a PMDP.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.
24: Say low.

0: Alex Veren, tady je Hit Radio FM Plus, divoký západ, tam jdeme dělat dobrý skutek. Už od včerejška totiž můžete v ulicích západu Čech opět potkat dobrovolníky.
1: Srdíčkové dny probíhají od 21. do 25. září. Za 30 korun si můžete koupit malý srdíčko a tím pomůžete. Veškerý výtěžek totiž pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi.
0: Kdybyste chtěli vědět, kam konkrétně peníze putujou, tak si dejte srdíčkovédny.cz. Nejenom, že můžete pomáhat přímo v ulicích, ale zároveň i na téhle webové stránce a dokonce i pravidelně. Srdíčkovédny.cz a díky každému. Teďka Rigens, hezký odpoledne.

0: Tady je divoký západ, Robin Schulz, no a za chviličku taky taneční Offenbach. A teď tipy nejenom na tenhle víkend.
1: Kam vyrazit?
0: 25. až 39. Tak tenhle ten čas bude patřit festivalu finále. 39. ročník se už brzy rozjede, centrem bude opět Měšťanská beseda v Plzni. Vy se můžete těšit na desítku nebo stovky vlastně filmových představení, dokonce i seriálových, a krom toho i velký hvězdy. Dorazí například Klára Isová, taky Martin Stránský, sestry Geislerovy, anebo Bára Basiková. A o jejich programu se dočtete na www.festivalfinale.cz.
2: Já vás pozvu na výstavu, ale bacha, ne jen tak ledajakou, do Chebského muzea. Tam totiž až do 11. října můžete vyrazit na Hurvínka s podtitulem Forever. Hurvínek totiž letos slaví 100 let. A tak si tam můžete nejenom prohlídnout loutky, ale vyzkoušet i, jaký to je dělat loutkoherce, taky si poslechnout, jak Spable s Hurvínkem mluví v různých světových jazycích, a nebo si s ním udělat i fotku. Tak vyražte do Chebského muzea kdykoliv až do 11. října.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
11: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Porsche Plzeň.
17: Dobrý den.
16: Je Škodovka vaše srdcovka?
17: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
16: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
17: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
16: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
18: Porsche Plzeň.
17: Porsche-Plzeň.cz.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví. Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
20: Plus.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nebo chcete a taky divoký západ, který teď shrne to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že my Češi jsme teda pěkný si slové. Ano, sbíráme lecos od hotelových mídel až po obaly od síra. Opravdu, v naší zemi, v České republice, existuje muž, který se specializuje na sbírání etiket od Aidamu. Proč zrovna tohle? No, protože podle našich informací je obal od Aidamu o něco chutnější než samotná třicítka.
0: A dá se víckrát použít. No a taky jsme se podívali i do zámoří na kuriozity, které tam sbírají. Třeba zpěvačka Kesha, která je z Ameriky, tak sbírá zuby. Normálně vyzývá své fanoušky, aby jí zuby, které jim vypadnou nebo jim je někdo vyrazí, jí prostě poslali. Už jich má víc jak 1000. Možná si říkáte, proč někdo může sbírat zuby. Je to důsledek toho, že v Americe nemají prostě veřejné zdravotní pojištění a tak nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit.
1: Takový to bylo dneska. Divoký západ bude nabitý i zítra. A to budeme pátrat po ufounech na západě Čech.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení pořád ještě platí na dálnici D5. Dneska se pracuje mezi kilometry 142 a 140 směrem na Plzeň. Zhruba do 7:30 bude zavřený pravý jízdní pruh. Vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já.
5: Tak příště domo.
6: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednář. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
10: Jsme váš deštník v bouři pracovních nabídek. Jsme Orienta, klatovská třída Plzeň. U nás má na výběr každý. Perfektní start vaší kariéry. Orienta.
9: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně. Přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
11: Krásný večer, 2 minuty po 6 hodině s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Saš a Gunbird. Tak jdem na to.

Ezra Alive. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šere petičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No, jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

0: All Your Love on Me. Abba v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král Bopu. Michael Jackson na Give In To Me už za chvilku do vašich uší.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
13: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
15: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
16: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
15: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
16: To asi jo, no.
15: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
16: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
15: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
16: Tak to je slušný.
15: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
16: A to je jako kolik?
15: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
16: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
15: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
16: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
17: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
20: Nyní i jako audiokniha.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor. Jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc, prosím vás, nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volná a přečtěte si to. Další hity do uší, právě teď Rihanna a Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 6:45, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, ta to zvládne 100%. Mbap a Hanson, k tomu Three Doors Down, nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Filmový festival Finále Plzeň začíná už v pátek 25. září. Ve studiu nám ho představí jeho ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Doprovodí ji oblíbený herec Martin Stránský, kterého uvidíte v hlavní roli hvězdně obsazeného filmu Léčivé účinky sebeklamu. A jen chvíli po premiéře tento snímek herec uvede i na festivalu Finále.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
11: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
13: Nové vydání magazínu Reportér.
14: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
13: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
14: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
13: A k tomu spousta dalšího čtení.
15: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
16: Rádio.
17: Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
2: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
1: Děláme do letadel CZ.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina. Tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte. Platí.

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakého toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako zaflexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál. Může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte. Respektive toto neskoušejte ve vašem autě. Protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž, bagel a mažete, jo? V pohodě, co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide Is High.

0: Vlka Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Přidáte jenom úsměv, no, Shifty, Side Alongside, taky Masterboy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Klaus Timbr hledá údržbáře a elektrikáře, kteří se nebojí moderních technologií a podívají se na zoubek i zapeklitým úkolům. Nabízíme stabilní zázemí, jistou práci po celý rok na zajímavých projektech i pěknou výplatu. Neváhejte a přidejte se do týmu největšího výrobce palet v České republice, Klaus Timbr. Více informací najdete na místounás.cz. Elektrikáři a údržbáři, těšíme se na vás.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
12: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
13: Vynech lepek.
14: Otužuj se.
15: Berhořčík.
16: Zkus pust.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
16: A adaptogeny.
17: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

this ain't no matter.

0: Susan Vega a Luka. Posloucháte Hit Radio a pozor, peníze, peníze vozíme.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nekecám, dneska jsme Petře přivezli 8 000 korun. Petra to stihla, bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petra má 8 000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5 000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7.10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7.10 se totiž od nás ze snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven. Musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jako tohle konkrétně říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací neotálet, protože zítra 5 000, ale v pátek. V pátek, dámy a pánové, velké finále a ve hře je 50 000 korun. Tak nečekejte. A my si připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
2: Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
4: Paní.
3: Na vaše jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
5: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak
4: teď se
5: nám teda bude o to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě, to je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární rebelka. Avril Lavigne v nejlepším, čoukry, ostrý stíny, skvělý vlasy a skaterboy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Mami, paši, dnes půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala jsi ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: 30. září. Hlavním mediálním partnerem je Hitradio FM+.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Tak co, mami, byli tady?
11: Byli, Eliško, a moc mi pomohli.
10: To víš, mami, už bych to sama nezvládla.
12: Nebojte se říct si o pomoc. Pomůžeme tam, kde vy už nevidíte východisko. Využijte terénních služeb, které nabízí Městský ústav sociálních služeb Plzeň. I když jste celý den v práci anebo bydlíte daleko, u nás máte jistotu, že se o příbuzné postaráme. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. Umíme pomáhat.
13: Zažijte svatováclavské oslavy v Klatovech. V pondělí 28. září ožije náměstí míru jarmarkem, historickým průvodem, šermířskými souboji a dobovou atmosférou. Program startuje ve 12 hodin zvoněním zvonu Vondra. Svatováclavské oslavy v Klatovech 28. září.
14: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Pro pivo dá, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Krásný večer všem, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Sheryl Crow a My Favorite Mistake. Tak si to užijte.

Cage v éteru Hitrády a přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílí psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Nefakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talk

0: Lost a Selovi. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mně to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

Song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo? Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo. Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo. A teď si to představte, dálniční policie se snaží dohonit na té dálnici robotický vysavač. Jo, je to tak. Prosím vás, tenhle přístroj se tam v plném provozu razil cestu mezi auty, než ho policisté lapili a uložili do služebního vozu jako zajištěnou věc. Ten robot si prostě asi řekl, že koberec v obýváku už ho nebaví. Že prostě by rád vyrazil do světa a užil si to vysávání ve větším stylu. A nebo prostě už ho nebavilo uklízet. A chtěl na svobodu. Tak bohužel ho zastavili, ale jinak v Kobře 11 by se vyjímal. Další hity k tomu. Tohle jsou Maxar a Real McCoy a Ryan.

0: with me a Alphaville. Krásný večer z Hitrádia. Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě další songy za chvilku. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera, těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Copa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by pak potřebovaly souhlas rodičů. Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě mm-hmm. si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mají tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč unii, takže asi je to nějak jako u nás si myslím, že by dávalo smysl buď kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18. Takže určitě jakýkoliv zákaz regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staví taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo? Že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takové dítě bylo těžký zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, co se tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo, no.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velké přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my ta zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to. Prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičů nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž takž. Jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
0: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Já dělám sestru v nemocnici. Spěch, stres a pacientů tolik, že si je ani nestihnu zapamatovat.
5: Já jsem v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně. Dvě směny, žádné přesčasy. A hlavně mám čas na lidi. Poznám je a oni poznají mě.
6: Tak to zní jako sen.
5: Ne, to je realita. Přidej se k nám. Staň se sestřičkou s velkým srdcem. Městský ústav sociálních služeb Plzeň. mss.plzeň.eu

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů. Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo. Děláme do letadel CZ. Děláme do letadel CZ.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Porsche Plzeň.
4: Dobrý den.
3: Je Škodovka vaše srdcovka?
4: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
3: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
4: Přijďte, vyberte si a odjeďte v nové spolehlivé Škodovce.
3: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
5: Porsche Plzeň.
4: Porsche-plzeň.cz.
6: Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost zvodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: vlnu.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: V Klatovech pouze v autocentru Šmucler. Domažlické předměstí 610. www.šmucler.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Porsche Plzeň.
8: Dobrý den.
6: Je Škodovka vaše srdcovka?
8: U nás Porsche Plzeň potěšíte nejen sebe, ale i peněženku.
6: Teď máme naše skladovky za snížené ceny.
8: Přijďte, vyberte si a odejte v nové spolehlivé Škodovce.
6: Věřte mi, věrnost značce se vyplatí.
7: Porsche Plzeň.
8: Porsche-Plzeň.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu.